0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. května. Nejsme milováni, až když dodržujeme přikázání. Naopak, Boží láska nás předchází. Jeho láska a příklad jeho bezpodmínečné lásky nás učí skutečně milovat. Osvobozuje nás od falešných lásek. O tom mluvil papež Lev XIV. Předpolední modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí. Vrátíme se k výkladu modlitby růžence, který papež podal při své návštěvě Pompeji. A o společném úsilí vědy a víry mluvil svatý otec při dnešní audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. Dnes jsme v Evangeliu slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění. Totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, jako On miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná, která dává sebe a nechce druhého vlastnit, která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné. Slibuje nám parakléta, tedy obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale realitu Božího života, jehož mocí bylo všechno stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Když nám tedy Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás osvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.
1: Madre del divino amore.
0: To byla promluva papeže Lva XIV. Před modlitbou Regina Coeli. V pozdravech a apelech pak svatý otec vyzval k ukončení násilí v oblasti Sahelu. Připomněl den koptsko-katolického přátelství a poděkoval obyvatelům Kanárských ostrovů za vstřícnost, s níž přijali loď s pacienty nakaženými hantavirem. Na závěr pak připojil blahopřání k svátku matek. Vyzval všechny věřící, aby se na přímluvu Panny Marie modlili s láskou a vděčností za každou maminku a zejména za ty, které žijí v obzvláště těžkých podmínkách. Na pátek 8. května připadlo první výročí pontifikátu Lva XIV. Papež se rozhodl oslavit je na cestách. Ve stopách svatého Bartola Longa a svatého Jana Pavla II. Zamířil na pompejské poutní místo Panny Marie Růžencové a odpoledne navštívil Neapol. Když se řekne Pompeje, vybaví se nám antické město pod Vezuvem, které zaniklo při katastrofální erupci této sopky v roce 79 našeho letopočtu a dnes je jedním z nejznámějších archeologických parků. Lev XIV. Však navštívil nové Pompeje. Město vybudované o 1800 let později díky Bartolu Longovi, velkému ctiteli Panny Marie, zakladateli mnoha charitativních děl a baziliky, kolem které vyrostly nové Pompeje.
2: Sento il bisogno di ringraziare qui in questo santuario.
0: V roce 1979 na tomto místě svěřoval svůj pontifikát Panně Marii a děkoval za jeho první rok také papež Jan Pavel II. Přesně před rokem, když mi byla svěřena služba Petrova nástupce, byl den prosby k Panně Marii Růžencové z Pompeji. Proto jsem tedy musel přijít sem, abych svěřil svou službu pod ochranu Panny Marie. Volba jména Lev mě potom uvádí do šlépějí Lva 13., který se mimo jiné zasloužil o rozvoj bohaté nauky o modlitbě růžence. K tomu všemu se přidává nedávné svatořečení svatého Bartola Longa, apoštola růžence. Řekl papež Lev 14. V homílii na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové, aby se pak věnoval výkladu této mariánské modlitby. Je to modlitba, která vznikala a postupně se rozvíjela v druhém tisíciletí. Má své kořeny v dějinách spásy a nachází svou předehru právě v andělském pozdravu Panně Marii. Zdravas Maria. Opakování této modlitby v růženci je jako ozvěna Gabrielova pozdravu. Ozvěna, která naplňuje staletí a vede pohled věřícího člověka k Ježíši, na kterého se dívá očima a srdcem jeho matky. Ježíš je uctíván, kontemplován a přijímán v každém ze svých tajemství, abychom se svatým Pavlem mohli říci, už nežije já, ale žije ve mně Kristus. Slova Zdravas Maria, která se v růženci opakují, jsou vsazená mezi Otčenáš a Sláva Otci. Předtím zaznívá Boží slovo. Každé Zdravas Maria je skutkem lásky. Co pak není právě pro lásku typické, neúnavně opakovat mám tě rád? Tento skutek lásky, jak je to krásně vidět na mariánském obraze v tomto kostele, nám dává jakoby po zrnkách růžence vystoupit k Ježíši a přivádí nás k Eucharistii, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Svatý Bartolo Longo byl o tom přesvědčen, když napsal: Eucharistie je živý růženec a všechna tajemství se nacházejí v nejsvětější svátosti v aktivní a životodárné podobě. Měl pravdu. V Eucharistii se všechna tajemství Kristova života nacházejí, tak říkajíc zhuštěna v památce jeho oběti a v jeho reálné přítomnosti. Růženec má mariánskou tvář, ale srdce je christologické a eucharistické. Jestliže liturgie hodin udává rytmus okamžikům chvály církve, růženec udává rytmus našemu životu, který neustále přivádí k Ježíši a k Eucharistii. Generace věřících byly utvářeny a chráněny touto modlitbou, která je prostá a lidová a zároveň navýsost mystická. Je pokladnicí té nejpodstatnější křesťanské teologie. Vždyť co je podstatnějšího než Kristova tajemství a jeho svaté jméno, vyslovované sněhou Marie, Panny a Matky. V tomto jménu a v žádném jiném můžeme být spaseni. To byla slova z homílie svatého otce při jeho páteční návštěvě v Pompejích. Byly časy, kdy byla věda stavěna proti víře jako konkurenční zdroj pravdy. Dnes musíme společně usilovat o uznání, že objektivní pravda vůbec existuje. Řekl Lev XIV. Při audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Zdůraznil, že hvězdná obloha je pokladnicí krásy pro všechny. Před její velikostí člověk získává smysl pro správné proporce a v jeho srdci se ozývá touha po Bohu. Papež připomněl, že Lev XIII. Obnovil činnost Vatikánské astronomické observatoře, aby všichni jasně viděli, že církev a její pastýři nejsou proti pravdivé a seriózní vědě, ať už lidské nebo božské, ale že je přijímají, podporují a šíří s co největší oddaností. V té době byla věda stále častěji představována jako zdroj pravdy, konkurující náboženství, a proto církev pociťovala naléhavou potřebu čelit rostoucímu přesvědčení, že víra a věda jsou nepřátelé. Dnes však čelí jak věda, tak náboženství jiné a možná zákeřnější hrozbě, těm, kdo popírají existenci objektivní pravdy. Lev XIV. Zdůraznil, že astronomie má v této misi zvláštní místo, protože každý se může kochat sluncem nebo hvězdnou oblohou. Zbuzuje to v nás obdiv, stejně jako blahodárný smysl pro proporce. Kontemplace oblohy vybízí k tomu, abychom se na své strachy a neúspěchy dívali ve světle Boží velikosti. Noční nebe je pokladnicí krásy, otevřenou všem, bohatým i chudým, a ve světě tak bolestně rozděleném zůstává jedním z posledních skutečně univerzálních zdrojů radosti. Papež připomněl, že křesťanství je náboženstvím vtělení. Jak učí Písmo svaté, Stvořitel se od samého počátku zjevoval skrze svá díla. Ba co víc, tak velmi miloval své stvoření, že poslal svého syna, aby do něj sám vstoupil a vykoupil je. Není tedy divu, že lidé hluboké víry cítí pobídku zkoumat vesmír, jeho počátky a fungování. Touha po plnějším pochopení stvoření není ničím jiným, než odrazem neutuchající touhy po Bohu, která je přítomna v srdci každého člověka. Svatý otec poděkoval nadaci za podporu, díky níž mohou vatikánští astronomové vést konstruktivní dialog se světem vědy a také organizovat kurzy pro studenty z celého světa. To byly pondělní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. května. Nejsme milováni, až když dodržujeme přikázání. Naopak, Boží láska nás předchází. Jeho láska a příklad jeho bezpodmínečné lásky nás učí skutečně milovat. Osvobozuje nás od falešných lásek. O tom mluvil papež v 14. předpolední modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí. Vrátíme se k výkladu modlitby růžence, který papež podal při své návštěvě Pompeji. A o společném úsilí vědy a víry mluvil svatý otec při dnešní audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole.
0: Dnes jsme v evangeliu slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání." Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění. Totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, jako On miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná, která dává sebe a nechce druhého vlastnit, která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem, jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné. Slibuje nám parakléta, tedy obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale realitu Božího života, jehož mocí bylo všechno stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Když nám tedy Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás osvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.
1: Madre del divino amore.
0: To byla promluva papeže Leva XIV. Před modlitbou Regina Coeli. V pozdravech a apelech pak svatý otec vyzval k ukončení násilí v oblasti Sahelu. Připomněl den koptsko-katolického přátelství a poděkoval obyvatelům Kanárských ostrovů za vstřícnost, s níž přijali loď s pacienty nakaženými hantavirem. Na závěr pak připojil blahopřání k svátku matek. Vyzval všechny věřící, aby se na přímluvu Panny Marie modlili s láskou a vděčností za každou maminku a zejména za ty, které žijí v obzvláště těžkých podmínkách. Na pátek 8. května připadlo první výročí pontifikátu Leva XIV. Papež se rozhodl oslavit je na cestách. Ve stopách svatého Bartola Longa a svatého Jana Pavla II. Zamířil na pompejské poutní místo Panny Marie Růžencové a odpoledne navštívil Neapol. Když se řekne Pompeje, vybaví se nám antické město pod Vezuvem, které zaniklo při katastrofální erupci této sopky v roce 79 našeho letopočtu a dnes je jedním z nejznámějších archeologických parků. Lev XIV. Však navštívil nové Pompeje. Město vybudované o 1800 let později díky Bartolu Longovi, velkému ctiteli Panny Marie, zakladateli mnoha charitativních děl a baziliky, kolem které vyrostly nové Pompeje.
2: Sento il bisogno di ringraziare qui in questo santuario.
0: V roce 1979 na tomto místě svěřoval svůj pontifikát Panně Marii a děkoval za jeho první rok také papež Jan Pavel II. Přesně před rokem, když mi byla svěřena služba Petrova nástupce, byl den prosby k Panně Marii Růžencové z Pompeji. Proto jsem tedy musel přijít sem, abych svěřil svou službu pod ochranu Panny Marie. Volba jména Lev mě potom uvádí do šlépějí Leva XIII., který se mimo jiné zasloužil o rozvoj bohaté nauky o modlitbě růžence. K tomu všemu se přidává nedávné svatořečení svatého Bartola Longa, apoštola růžence. Řekl papež Lev XIV. V homílii na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové, aby se pak věnoval výkladu této mariánské modlitby. Je to modlitba, která vznikala a postupně se rozvíjela v druhém tisíciletí. Má své kořeny v dějinách spásy a nachází svou předehru právě v andělském pozdravu Panně Marii. Zdravas Maria. Opakování této modlitby v růženci je jako ozvěna Gabrielova pozdravu. Ozvěna, která naplňuje staletí a vede pohled věřícího člověka k Ježíši, na kterého se dívá očima a srdcem jeho matky. Ježíš je uctíván, kontemplován a přijímán v každém ze svých tajemství. Abychom se svatým Pavlem mohli říci, už nežije já, ale žije ve mně Kristus. Slova Zdravas Maria, která se v růženci opakují, jsou vsazená mezi Otčenáš a Sláva Otci. Předtím zaznívá Boží slovo. Každé Zdravas Maria je skutkem lásky. Co pak není právě pro lásku typické, neúnavně opakovat mám tě rád? Tento skutek lásky, jak je to krásně vidět na mariánském obraze v tomto kostele, nám dává jakoby po zrnkách růžence vystoupit k Ježíši a přivádí nás k Eucharistii, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Svatý Bartolo Longo byl o tom přesvědčen, když napsal Eucharistie je živý růženec a všechna tajemství se nacházejí v nejsvětější svátosti v aktivní a životodárné podobě. Měl pravdu. V Eucharistii se všechna tajemství Kristova života nacházejí, tak říkajíc zhuštěna v památce jeho oběti a v jeho reálné přítomnosti. Růženec má mariánskou tvář, ale srdce je christologické a eucharistické. Jestliže liturgie hodin udává rytmus okamžikům chvály církve, růženec udává rytmus našemu životu, který neustále přivádí k Ježíši a k Eucharistii. Generace věřících byly utvářeny a chráněny touto modlitbou, která je prostá a lidová a zároveň navýsost mystická. Je pokladnicí té nejpodstatnější křesťanské teologie. Vždyť co je podstatnějšího než Kristova tajemství a jeho svaté jméno, vyslovované sněhou Marie, Panny a Matky. V tomto jménu a v žádném jiném můžeme být spaseni. To byla slova z homílie svatého otce při jeho páteční návštěvě v Pompejích. Byly časy, kdy byla věda stavěna proti víře jako konkurenční zdroj pravdy. Dnes musíme společně usilovat o uznání, že objektivní pravda vůbec existuje. Řekl Lev XIV. Při audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Zdůraznil, že hvězdná obloha je pokladnicí krásy pro všechny. Před její velikostí člověk získává smysl pro správné proporce a v jeho srdci se ozývá touha po Bohu. Papež připomněl, že Lev XIII. Obnovil činnost Vatikánské astronomické observatoře, aby všichni jasně viděli, že církev a její pastýři nejsou proti pravdivé a seriózní vědě, ať už lidské nebo božské, ale že je přijímají, podporují a šíří s co největší oddaností. V té době byla věda stále častěji představována jako zdroj pravdy, konkurující náboženství, a proto církev pociťovala naléhavou potřebu čelit rostoucímu přesvědčení, že víra a věda jsou nepřátelé. Dnes však čelí jak věda, tak náboženství jiné a možná zákeřnější hrozbě, těm, kdo popírají existenci objektivní pravdy. Lev XIV. Zdůraznil, že astronomie má v této misi zvláštní místo, protože každý se může kochat sluncem nebo hvězdnou oblohou. Zbuzuje to v nás obdiv, stejně jako blahodárný smysl pro proporce. Kontemplace oblohy vybízí k tomu, abychom se na své strachy a neúspěchy dívali ve světle Boží velikosti. Noční nebe je pokladnicí krásy, otevřenou všem, bohatým i chudým, a ve světě tak bolestně rozděleném zůstává jedním z posledních skutečně univerzálních zdrojů radosti. Papež připomněl, že křesťanství je náboženstvím vtělení. Jak učí Písmo svaté, Stvořitel se od samého počátku zjevoval skrze svá díla. Ba co víc, tak velmi miloval své stvoření, že poslal svého syna, aby do něj sám vstoupil a vykoupil je. Není tedy divu, že lidé hluboké víry cítí pobídku zkoumat vesmír, jeho počátky a fungování. Touha po plnějším pochopení stvoření není ničím jiným než odrazem neutuchající touhy po Bohu, která je přítomna v srdci každého člověka. Svatý otec poděkoval nadaci za podporu, díky níž mohou vatikánští astronomové vést konstruktivní dialog se světem vědy a také organizovat kurzy pro studenty z celého světa. To byly pondělní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.